Výber zo Schumannovho cyklu Básnikova láska, opus 48, predniesli sestry Miša a Lili Majsky. Ich recitál pokračuje skladbou Venovanie, opus 25, číslo 1, zo Schumannovho cyklu Myrty. Autorkou úpravy je Miša Majsky. Príjemné počúvanie.